Jaj, či som len dobre spal. Rana do samého bieleho rána. A čože je toto?

pod zadkem stránku dykobrazu vzýváme zlatý tele. Sedáme v koutcích u obrazu, čekáme spasitele.

chce revolúcii. I naše generace má svoje karícníky a fízly z honorace a skromné úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.